Тај ходење Партизан, кој веѓеев почче витјасчев 1-0. До семифинале поступи тим, кој досягне две витјаства. Денеса одограју ај два запаси четвртого кола плейоф домацеего фудбаловего шампионату. Железничар Панчево, ОФК Белеград, а Партизан Нови Пазар. А на завершче о почаси. Zajtra v našej krajine po chladnom ráne s miestami slabými prízemnými mrazmi cez deň bude vo väčšine oblasti prevažne slnečno a teplejšie, len na juhozápade, juhu a východe krajiny premenlivo oblačno, miestami stále s krátkodobým dažďom. Vo vysokých horách prechodné snehové záveje, vietor slabý a mierny, v dolnom Podunaji a na juhu Srbska krátkodobo zosilnený od východu. Najnižšia teplota bude od 0 až 9 a najvyššia 16 až 23 stupne. Vo Vojvodine po chladnom ráne cez deň bude slnečno a teplejšie, vietor slabý a mierny, na juhu Banátu ráno silný, juhovýchodný, najnižšia teplota 2 až 8 a najvyššia od 20 do 23 stupne Celzia. Vážení poslucháči, boli to správy na 15. hodinu.